svar i seminar. I seminar, aha, i seminar, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Stein et svets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas.